0: Baby Don't Cry v podání skupiny Inexis, necelé 2 minuty před 8 ranní tady u nás na Signál Rádiu. No a po celé tady pro vás mám další dávku 80, jak jinak Sting, John Travolta, nebo třeba taky Duo Laidback, takže si máte bez pochyby na co těšit. Teď už ale naše dnešní první zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V ulici Bráňská v Praze je aktuálně veden provoz jen jedním jízdním pruhem a to kvůli pracím na plynovodu, takže jestli náhodou míříte tímto směrem touto ulicí, tak tady dávejte pozor. A to je pro tuhle chvíli z dopravy naštěstí naprosto všechno a já vám přeji pohodový poslech a hlavně krásné ráno.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké nedělní ráno, 8. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy s Honzou Navrátilem. Na severní polokouli začalo astronomické léto. Slunce při letním slunovratu ve 4 hodiny a 43 minut na své zdánlivé pouti po nebi dorazilo k nejsevernějšímu bodu své cesty. Dnes si tak užijeme nejdelší den v roce. Napříč Evropou se šíří vlna veder a teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země už přijaly různá opatření. Například ve Francii platí částečný zákaz konzumace alkoholu na veřejných akcích. V Česku teplotní rekordy včera padly na 59 stanicích ze 171, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji 36 stupňů bylo podle meteorologů ve Šternberku na Olomoucku. Hasiči kvůli včerejším bouřkám zaznamenali 705 výjezdů, nejvíce ve Středočeském kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a nebo odstraňovali popadané stromy.
1: Co se děje v regionu?
2: Letní koupací sezóna je tady a většina pražských koupališť už otevřela. Některá ale zvýšily cenu vstupného, například legendární stadion v Podolí. Celodenní koupání zdražilo na 350 korun, dětem tu pak vstupné stouplo o 10 korun. O 30 korun na 250 zvýšilo cenu vstupného koupaliště Pražačka. Naopak zdarma je koupání v Motole. Zdejší koupaliště ale prochází rekonstrukcí.
1: Sport.
2: A ve sportu míříme do Brna. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v kategorii Moto 2 a dnes tak odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Jediný český účastník elitního seriálu nestačil pouze na Alonza z Kolumbie, za kterým zaostal o 205 tisícin sekundy. Salač zajel druhý čas v kvalifikaci po třetí za sebou.
3: Čas pod 58 jsem úplně nečekal, když asfalt měl 50 stupňů, ale myslím si, že druhý místo super výchozí pozice na zítřejší závod. Jo, já jsem věděl, že tady v tom horku musíte zajet kolo v prvním výjezdu, protože ta motorka potom, když zastavíte, tak se začne přehřívat. A už je to pomalejší, nemá takový výkon a ono to je zná, když pak jedem na tisícinky. Takže já jsem rád, že se mi to povedlo hnedka v tom prvním kole. Udělal jsem malou chybku, která mě možná stála do pole position, ale já jsem za to druhý místo možná radši, než bych byl první. Nejvíc ve stresu jsem byl z té kvalifikace, to je pro mě hrozně důležitý. Start první řady mi hodně pomůže na to, abych to dotáhl zítra do konce.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Nedělní den bude podobný tomu včerejšímu, takže i dnes počítejme s jasnou oblohou, postupně se ale může zatáhnout a výjimkou nebudou bouřky a nebo přehánky. Vítr dnes zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu, při bouřkách bude přechodně zesilovat a nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 28 a 33 stupni Celsia. Takové byly první ranní zprávy na signálu. Hezký nedělní poslech našich 80. přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
0: Oficiálně první letní den startuje tady u nás se signálem. Před námi je celé ráno a dopoledne plné 80 a ty pro vás bude vybírat samozřejmě Dominik Port. No ale začneme už za pár chvil kalendářem a povíme si, kdo dneska slaví svátek a komu je potřeba popřát. Předtím ale sestava Laidback.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Zpěvák Sting na signálu lehce před 8:45, no a protože dneska máme 21. června, tak to znamená, že svátek mají všichni Alojzové, takže přejeme jen to nejlepší, no a toto jméno se vyvinulo mimochodem ze staroněmeckého jména Ludvík, které se dá přeložit třeba jako slavný bojovník, takže všem bojovníkům jen a to nej, jich u nás celkem 16 tisíc, takže je velká pravděpodobnost, že některého budete mít okolo sebe, takže mu popřejte, no a narozeniny, ty dneska slaví například herečka Miriam Chytilová, kterou můžete znát jako hlas Rachel ze seriálu Přátelé, a nebo třeba také herec a muzikant Václav Kopta. Takže všechno nej. No a teď už pokračujeme dál v naší hudební krasojízdě, Rix Astley, a nebo teď už Susan Vega tady u nás na Signál Rádiu.

0: Se signálem si užíváte to pravé osmdesátkové léto a pojďme se podívat, jak je aktuálně venku. Tam už se nám hezky rýsuje další tropický den, stejně jako včera. V Praze v tuto chvíli naměříme kolem 25 stupňů, třeba v Mladé Boleslavi 23 a v Brně už 26, takže už teď si myslím, že je absolutně ideální chvíle skočit šipku třeba do vašeho bazénu nebo kamkoliv jinam do rybníka třeba, a nebo naplánovat nějaký krásný výlet, protože kdy jindy než dneska. No a než si třeba rozhodnete, kam vyrazíte, tak tady mám pro vás Tonyho Esposita a potom ho vystřídá Alanis Morissette. Jsme Signál Radio.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
2: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
1: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Paul McCartney a Michael Jackson, dvě velké legendy tady u nás na Signálu. No a teď se pojďme podívat zpátky do 80., ale trošku v jiném stylu, protože si řekneme, jak právě lidé v této době trávili léto, a to v různých koutech světa. Tak třeba v Československu, tady hlavně v 80. frčeli chaty, chalupy, to byl naprostý fenomén, který je možná fenoménem i doteď. Děti trávili týdny na různých pionýrských táborech, no a k moři se jezdilo hlavně do Bulharska a třeba taky do Jugoslávie, což spousta z nás nejspíš pamatuje. Naproti tomu třeba ve Spojených státech v 80. byly favoritem pláže, a to jak v Kalifornii, tak i na Floridě. Děti tady jezdili na BMX kolech a taky skateboardech a hodně v kurzu byly i letní kina. No a co třeba takové Japonsko, tak tady hlavně bylo léto ve znamení festivalů takzvaných Matsuri a děti tady měly velice zajímavou zálibu, a to, že chytali cikády a brouky a během letních prázdnin dostávali ve škole školáci deníčky a tam si zapisovali svoje veškeré aktivity, které se jim staly a které provozovali během léta, a potom je prezentovali ve škole, když léto skončilo. Takže takové zajímavosti tady máme. No a my pojďme dál. Tady před námi do konce hodiny máme pro vás ještě Roxette, Michala Davida nebo třeba taky Army of Lovers.

0: Skupina ABBA nám uzavřela další hodinu na signálu, máme minutu a půl před devátou a po celé tady mám pro vás další osmdesátky, dáme si Camouflage, Bonnie M, nebo třeba taky Talking Heads, ale předtím další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Porouchaný autobus čekejte aktuálně na 257. kilometru dálnice D1 směrem do Prahy. Probíhá tady vyšetřování, takže počítejte tím pádem s malým zdržením. Já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe velký pozor, ať jedete kamkoliv.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, hodina plná 80. utekla jako voda. Na řadu přichází další aktuální zprávy. Zítra se na svém pravidelném jednání sejde česká vláda. Krom jiného projedná výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. Podle plánu ministerstva financí by měl schodek sektoru vládních institucí v příštím roce vzrůst na 2,8% HDP z 2,6%. Americký viceprezident J.D. Vance přiletěl do Švýcarska, aby pomohl formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a také o naplnění memoranda podepsaného s Teheránem. Plavba Hormuzským průlivem, klíčovým pro dopravu ropy, bude podle amerického prezidenta Donalda Trumpa bezplatná i po uplynutí stávající 60-denní lhůty. Írán chce naopak poplatky. Řecko zasáhlo zemětřesení o síle 5,8 stupně. Uvedlo to Evropsko-středomořské seismologické centrum. Epicentrum se nacházelo 69 kilometrů jihozápadně od města Retimno na ostrově Kréta.
0: Co se děje v regionu?
1: Autonomní doručovací roboti se v Karlíně při rozvozu jídla osvědčili. Společnost Foodora je nasadila v prosinci loňského roku a nyní jejich provoz rozšiřuje také v Praze 13. Jídlo budou doručovat ve Stodůlkách, Lužinách a také v Nových Butovicích. Tato část Prahy nebyla vybrána náhodně. Jde o moderní rezidenční čtvrť se širokými chodníky. A právě tam roboti mohou působit.
0: Sport.
1: A ve sportu tentokrát míříme za koňmi. Druhou kvalifikaci na Velkou Pardubickou vyhrála polokrevná Ironika s Lukášem Matuským. V cíli svedla tuhý boj se Sakamirem, vítězem Velké Pardubické z roku 2023, který se po zranění vrací k závodění.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Nedělní den nám nabídne polojasnou až jasnou oblohu, postupně se může ale zatáhnout a výjimkou nebudou ani bouřky a nebo přehánky, i když v menším množství než včera. Vítr zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude zesilovat. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 28 do teplých 33 stupňů Celsia. Takové byly další ranní zprávy, posloucháte Signál Rádio, no a teď už také další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
2: Pár minut po deváté, konkrétně 2, ladíte Signál a jestli právě snídáte, tak vám dobrou chuť přeje Dominik Port. Dneska je den jako stvořený na nějaké to pořádné osvěžení a tak už za pár chvil se vydáme na pražské výstaviště, kde to dneska bude o zmrzlině, takže si připravte svoje chuťové pohárky. No a předtím tady mám pro vás Boniem nebo Talking Heads. Jsme Signál Rádio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Letní víkendovou pohodu nám na signálu potvrdila před chvílí sestava Kamufláž a myslím si, že tu bez pochyby potrhne taky i skvělá zmrzka, kterou si dneska můžete dát na Prague Ice Cream Festivalu, kde si navíc vyberete z obrovského množství druhů. No a víc nám teď k tomu poví moje kolegyně Lucka Sinková.
1: Ještě dnes můžete vyrazit na akci, kde to hemží kopečky štěstí. Prague Ice Cream Festival na výstavišti v Praze. Nejde ale jen o rychlé ochutnání, ale spíš o pomalé letní bloumání mezi stánky, kdy člověk zkouší, porovnává, objevuje kombinace, které by ho normálně asi ani nenapadly. K tomu hudba, soutěže, dětské aktivity a celkově atmosféra, která vypadá jako velký městský piknik se zmrzkou. A pokud chcete přijít jen na chvilku, tak nakonec zjistíte, že ta chvilka se nějak podezřele protáhla, protože tady se nepočítají minuty, spíš další a další sladké příchutě. Takže dneska zmrzlina, kam se podíváte, na pražském výstavišti.
0: Lucko, moc děkujeme. Já tady mám obrovskou chuť tuto chvíli na moji oblíbenou kombinaci čokoládový s citronovou, což může znít jako trošku bizarně, ale jestli i vy máte nějakou oblíbenou kombinaci, což určitě máte, tak nám ji napište třeba přes naší aplikaci Signál Rádia a jestli náhodou naší apku ještě nemáte, tak si ji stáhněte buď přes App Store nebo Google Play a teď už Shakespeare Sisters. Okay.

Za námi je Whitney Houston, vy si stále užíváte ranní pohodu se Signál rádiem. Venku nám stále střílí teploty, výš a výš, už se blížíme k té vytoužené tropické třicítce. Aktuálně je v Praze kolem 27 stupňů, v takových Pardubicích třeba 25, a nebo v Brně naměříte 27, takže jestli máte možnost, okamžitě vyražte někam k vodě a klidně si sebou přibalte i naši

0: aplikace Signál Rádia, ze které vám už za pár chvil bude znít třeba Phil Collins, nebo potom třeba taky Human Lounge.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Human Lounge jsou za námi na Signál Rádiu, no a venku už máme kolem nějakých 27 stupňů cca, no a to si myslím, že je ideální čas si udělat takhle po snídani třeba nějaký letní drink trošku originálnějším způsobem. První variantou, kterou tady pro vás mám, je melounové mojito bez alkoholu. Na to budete potřebovat pouze dva hrnky melounu, hrst máty, šťávu z jedné limetky, perlivou vodu a led. Takže melounu rozmixujete, přidáte limetku, mátu a led, všechno to dolijete hezky perlivou vodou a máte takovou tu úžasnou letní bombu hotovou za míň než 2 minuty, což je skvělý. Potom tady mám něco pro fanoušky, kteří mají rádi takové, jako řekl bych, krémovější záležitosti, a to je ananasové frappé. Na to budete potřebovat mražený ananas, kokosové mléko a pár kostek ledu. To všechno rozmixujete hezky do hladka a výsledek vám bude připomínat nějakou třeba, dejme tomu, krásnou dovolenou v Karibiku. No a poslední věc, taková lehce bizardní, ale velmi trendy, je lidová káva s pomerančem. To znamená, že si uděláte espresso, do toho dáte led, ozdobíte plátkem pomeranče a pokapete pár kapkami pomerančové šťávy. Možná to zní jakoby nestandardně, že to k sobě nepasuje, ale přátelé, říkám vám, je to naprosto úžasná osvěžující bomba. Já jsem si to úplně zamiloval hned po prvním ochutnání, takže taky vřele doporučuju. Vychutnejte si to stejně tak jako naše další osmdesátky. Shalom, nebo třeba teď už Jason Donovan, jsme Signál Radio.

0: Baby Bird a You Are Gorgeous, 2 minuty necelé před 10:00 dopolední už, no a za pár chvil tady pro vás mám další osmdesátky, budou to House Martins, Nolans nebo Soul Sister, předtím ale další zprávy od Honzy Nevrátila a taky si povíme, co za posledních 60 minut odehrálo v dopravě.
1: Signál rádio doprava.
0: Poškozený asfalt hlásí pražský okruh na 23. kilometru směrem na Modletice. Je tady zhoršený průjezd, takže buďte opatrní a neprůjezdný pravý jízdní pruh čekejte na D1, konkrétně na 40. kilometru a to směrem do Prahy. Já vám přeji šťastnou cestu a buďte za volantem velmi opatrní.
1: Je tu doba dabová.
2: Digitální vysílání je zdarma. Jedinou investicí je pořízení DAB plus radiopřijímače.
1: Poslouchejte Signál rádio také digitálně v DAB+.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
4: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na 4 doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Vraťte se s námi do 80.
2: Byla to doba, kdy svět zářil neony. Vlasy mířily k nebi a skládali jsme Rubikovku.
1: Byl to čas prvních diskoték, videoher a melodických hitů, které jsme nahrávali na kazeťáky a pouštěli z Walkmanů. Zažijte s námi nostalgickou jízdu do doby vašeho mládí. Poslouchejte Signál rádio.
2: Signál rádio a to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio, zprávy.
6: I v neděli s datem 21. června posloucháte Signál rádio a teď také další zprávy a začínáme je počasím. I dnešní den provází tropy a dusno. V některých částech země teploměry vystoupají až na 35 stupňů Celsia. Odpoledne a večer ale horký slunovrat naruší přehánky a bouřky, které mohou být místy také silné. Meteorologové upozorňují na riziko přívalových srážek, silného větru a také krup. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Letošní 10. ročník festivalu Metronom Prague dnes na hlavní scéně areálu na letišti v Letňanech zakončí britský zpěvák a skladatel Sting. Po boku bývalého frontmana kapely The Police v Praze mimo jiné vystoupí také kytarista Dominic Miller nebo bubeník Chris Maas. Současné turné multižánrového hudebníka zahrnuje hity z celé jeho kariéry, ale také méně známé písně a novou tvorbu. Pokračuje hudební publicista Jaroslav Špulák.
7: Sting je kus rockové historie, ať už jeho etapa, co by člena skupiny Police nebo jeho solová dráha byly velmi výrazné a vstoupily do učebnice rockové a popové hudby. Proto si myslím, že by lidé měli Stinga vidět. Uslyší spoustu písniček, které znají, možná si ani neuvědomí, že ty písničky zpívá právě Sting a on vidí také člověka, který toho v muzice hodně dokázal.
6: Island po dvouleté přestávce tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících velrybářských lodí. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na islandská média a také zdejší ochránce přírody.
1: Co se děje v regionu?
6: Hlavní město se pustí do obnovy další z náplavek, stavby nové stezky a také lávky. Cílem projektu je tentokrát úprava a revitalizace náplavky v oblasti pobřežní cesty u bývalých ledáren v Braníku. V rámci stavby vznikne nová stezka pro pěší, cyklisty, ale také inline bruslaře. Součástí projektu bude i přemostění zátoky lávkou. Samotná stavba by se měla uskutečnit letos a příští rok.
1: Sport.
6: A ve sportu pojďme na volejbal. Trenér českých volejbalistek Janis Atanasopoulos povede Nebrasku v americké profesionální soutěži. U českého národního týmu ale tento řecký kouč zůstane i nadále.
1: Signál Rádio počasí.
6: A chybět nemohou ani informace o počasí. Neděle nám nabízí polojasnou až jasnou oblohu. Odpoledne se ale může postupně zatáhnout. A výjimkou nebudou ani bouřky nebo přehánky. Vítr fouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 28 a 33 stupni Celsia. Tolik zprávy v 10 dopoledne. Posloucháte Signál Rádio. Hezkou neděli.
1: Signál Rádio.
0: Na hodinách máme pár minut po 10. ráno, na signálu se nám překulilo do dopoledne a Dominik Port pro vás stále sestavuje ten nejlepší 80kový playlist. Za chvíli tu se mnou ale bude i můj další skvělý kolega Martin Čípa a s ním se podíváme na sociální sítě našich 80kových hvězd, takže si na to počkejte a teď už tady mám pro vás Soul Sisters.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Osmdesátkové léto si můžete užívat jedině tady u nás na Signálu a tohle byly House Martins. Se mnou už je ve studiu můj skvělý kolega Martin Čípa, ten nám odhalí pár novinek z Instagramu a třeba taky Facebooku hvězd let 80. Takže Martine, je to tvoje.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál rádiu.
3: Nick Kershaw sdílel úryvek z rozhovoru pro BBC, ve kterém vzpomíná na seznámení s Eltonem Johnem. Ten ho v roce 84 pozval na svůj koncert, když byli oba v Paříži. Vyklubalo se z toho dlouholeté přátelství a taky několik společných hudebních počinů. Simply Red završili oslavy 40 let své existence. Po vydání živého alba Holding Back the Years ve dvou verzích barevných vinylů nabízejí fanouškům taky možnost se přenést na jeden z vyprodaných koncertů v chilském Santiagu. DVD vyjde na konci června. Belinda Carlisle pak sdílela fotky a videa z koncertu Take That. Nebyla ale v publiku, kapela si ji pozvala jako speciálního hosta svého turné The Circus Life po Británii a Irsku. Bývalý bubeník kapely Queen Roger Taylor vydává nové album. Má název Violence Insane in the Beautiful World a vyjde v září. Má obsahovat 9 originálních songů plus jednu cover verzi písně Johna Lennona. Queen na svých profilech propagují taky jeho nadcházející turné po Spojeném království. A Duran Duran tento týden zahrají v Dánsku. Ten příští už je čeká Holandsko, Německo, Maďarsko a taky Česká republika. Po dlouhých 14 letech přichází návrat téhle osmdesátkové legendy do Prahy. Ve středu 24. června. Nezapomeňte nás sledovat taky na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti
2: na Signál rádiu.

0: Nena nám v předchozích minutách přesně o 10:30 zpříjemňovala nedělní pohodu na Signál Rádiu, no a venku už máme téměř tropickou 30, takže určitě doporučuji dneska skočit prostě někam do bazénu, do rybníka, pořádně se osvěžit, protože to dneska ještě bude potřeba. Aktuálně v Praze máme kolem 27 stupňů a třeba v Brně 29 a v Mladé Boleslavi tam je to ještě takové docela jako takové pod chládečkem, bych tak řekl, tak tam mají 22 stupňů. Každopádně v průběhu příštího týdne se nám ještě budou poměrně rapidně zvyšovat teploty. Například ve středu bude 32 a v pátek dokonce až kolem 36 stupňů. Takže se máme bez pochyby na co těšit. No a to platí určitě bez pochyby i v rámci naší hudby. Před námi jsou Enigma, anebo třeba teď už UB40. Moc je užijte.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Doznívá Rod Stewart a vy jste stále se Signál Rádiem a buďte s námi i po dnešní 18. hodině, protože to náš éter ovládne můj kolega Luboš Dvořák, který bude mít další zajímavý rozhovor a tentokrát na téma Rally Bohemia. No a tím pádem jeho hosty bude jak pilot Filip Mareš, tak i nový ředitel této soutěže pan Jan Šrámek. Povíme si, kdy se tato soutěž koná, kde přesně se koná a také půjdeme trošku do hloubky a povíme si o tradici, která provází tuto soutěž už dlouhých 50 let. Takže o tom všem dnes bude řeč. Rozhodně se máte na co těšit, buďte s námi a do konce hodiny tady mám pro vás připravené třeba ještě Elány nebo teď už Sandru.

0: Deep Blue Something, 2 minuty před 11. dopolední v éteru Signál Rádia. Po celé tady mám pro vás další dávku našich skvělých osmdesátek. Budou to třeba Supertramp, Queenie nebo Modern Talking. Ale předtím další zprávy v režii Honzy Nevrátila a taky něco málo z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na zpomalení se připravte na 198. kilometru dálnice D1 směrem do Prahy, stojí tady porouchaný osobák a opatrně buďte taky v ulici Křižíkova v Praze. Tady se pohybuje předmět na vozovce a konkrétně jde o prkno, takže na to dávejte pozor a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou ideálně 80-kovou jízdu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Posloucháte Signál Rádio, i v neděli pro vás zjišťujeme, co je nového doma i ve světě. Nová pravidla pro používání telefonů ve školách by měla podle premiéra Andreje Babiše začít platit od září v roce 2027. Počítá s tím návrh, který podepsal s ministrem školství Robertem Plagou. Obce na Hodonínsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo, jsou už téměř opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu, město Hodonín pokračuje například v obnově bažantnice. Jak to po 5 letech vypadá v Lužicích, tak to přibližuje starosta obce Tomáš Klásek.
3: Část dědiny, která byla zasažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, nebo dneska jsou to smíšené chodníky, jsou ty dominové, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Jo? Když jedete potom, přijedete sem, tak tady, když vidíte všude, když si budete z okna, vidíte stromy, tam ty stromy nejsou. Jo? Tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže to tam se bude chvilku čekat.
2: Připomeňme, že tornádo o rychlosti přes 300 km za hodinu zasáhlo 24. června 2021 Břeclavsko a Hodonínsko. Zemřelo 6 lidí, zničeno bylo 1200 domů, ze kterých asi 200 bylo nutné strhnout. Zpráva na ruském okupovaném Krymu zakázala na všech čerpacích stanicích prodej paliv a vyzvala veřejnost ke klidu. Palivo je jen pro vládní orgány, uvedla administrativa.
1: Co se děje v regionu?
2: Zavedení tarifů pro sociálně slabší v městské hromadné dopravě schválili radní hlavního města. Organizátor dopravy je schopen ověřit si aktuální sociální situaci v systému Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí. Žadatelé, kteří splní podmínky, získají slevu 70%. Měsíčně tak za dopravu nebudou platit 550, ale pouze 165 korun. Sleva bude platit od srpna.
1: Sport.
2: Jan Kvěch obsadil 8. místo v Grand Prix Polska na ploché dráze ve Vratislavi, která se kvůli dešti zpozdila o více než 2 hodiny. 24-letý český jezdec navázal na 7. příčku z Manchesteru. Maximum v elitním seriálu má ještě o 1 pozici lepší. Ve Vratislavi triumfoval domácí Bartosz Zmarzlik a v polovině šampionátu se tak dostal do čela.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je jasno, teploty se pohybují už vysoko, kolem 28 stupňů Celsia. Odpoledne se ale může zatáhnout a výjimkou nebudou ani bouřky a nebo přehánky. Alespoň tak zní předpověď českých meteorologů. Jaké počasí nás čeká zítra? Tak to vám prozradím za hodinu. Do té doby si dejte další osmdesátky.
1: Signál Rádio.
0: Osmdesátkové léto je v plném proudu i po 11. dopolední a s vámi je stále Dominik Port. Jestli dnes po obědě plánujete výlet třeba s vašimi dětmi nebo vnoučaty, ale zatím nevíte kam, tak si počkejte a za chvíli pro vás budu mít naprosto skvělý tip a teď už tady mám pro vás Queenie nebo Modern Talking.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Queeni nás na signálu vrátili zpátky do roku 1984 a se mnou už je ve studiu náš odborník, řekl bych tak na Jižní Moravu, Luděk Savana Urbánek, který nám prozradí, kam dneska vyrazit s našimi ratolestmi. Tak Luďku, je to tvoje.
1: Tak dnes to bude, dámy a pánové, na dětský den. Ano, je to tak. Samozřejmě dětské dny probíhají stále a nejinak tomu bude i tuto neděli, tedy 21. června od 13 do 17 hodin. Zveme vás tentokrát do Kuřimi na dětský den, který pořádá firma Campus ve svém areále. Co vás čeká a co vás nemine? Samozřejmostí jsou maskoti, pojízdná kavárna, atrakce Pohoda, malování na obličej, ale také skákací hrady a skluzavky. Airbrush, což je dočasné tetování, vystoupení klauna, řetízkový kolotoč pro nejmenší, obří nafukovací opičí dráha, ale také popcorn, biatlonový simulátor a dvakrát segway. Horolezecká rotační stěna určitě zpříjemní radost nejednomu z vás. Bungee trampolínu nevynechaje. Kreativní koutek je naopak pro ty, kteří si na atrakce netroufají. Pořadatelé ale připravili soutěže i pro ty úplně nejmenší. Velkým bonusem je také to, že naše rádio bude na místě. Tak se za námi stavte. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: To byla Cher, v uších vám zní stále naše Signál Radio. No a za pár chvil tady pro vás mám magneťák, který opět zapnu po nějakém čase, ale ještě před ním si dáme třeba Nicka Kanea, Donu Summer nebo Michaela Sembela.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Radio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: dohrál Nick Kamen a před námi je, přátelé, další magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes něj bude znít skladba Sexual Healing od amerického soulového zpěváka Marvina Gaye. Ta vyšla v roce 1982 a je součástí alba Midnight Love. Na začátku 80. let zpěvák čel velkým dluhům, které ho bohužel dovedly až k závislosti na drogách, no a v té době se přestěhoval do Belgie, kde začal tvořit a postupně se z toho všeho zotavoval. No a právě tato píseň je takovým symbolem tohoto návratu. Skladba dosáhla obrovského globálního úspěchu, což dokazuje především i cena Grammy. A bez pochyby k tomu přispěl i inovativní zvuk, který je součástí skladby, například bicí automat nebo syntezátory. Takže pojďme si tento unikátní hudební kousek právě teď pustit. Marvin Gaye a jeho Sexual Healing tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: A poslední hudební zážitek v této hodině tady u nás na Signálu se napostarala sestava Olympic s písní Okno mé lásky. No a za pár chvil hned po celé to mám pro vás další osmdesátky. Dáme si Francie Gall, Air Supply nebo Roxette, ale předtím dám prostor Honzovi Navrátilovi s dalšími zprávami a já vám povím pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na 42. kilometru dálnice D1 směrem na Prahu se stala nehoda osobního auta, takže na to myslete. A dvě osobní auta jsou v sobě na Mladoboleslavské v Praze, takže tady projíždějte velmi, velmi opatrně. Já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe za volantem opravdu velký pozor.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další zprávy. U památníku Ležáky na Chrudimsku si lidé dnes připomínají 84 let od vyhlazení osady nacisty. Stalo se to 24. června v roce 1942. Nacisté se tehdy mstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Stalo se to 2 týdny po vypálení středočeské obce Lidice. K památníku Ležáky přijel také prezident Petr Pavel. Téměř polovina Čechů, kteří letos plánují dovolenou, chce kombinovat pobyt v zahraničí a také v Česku. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit. Letní dovolenou plánují zhruba 2/3 respondentů, což je srovnatelné s loňským rokem. Nerozhodnutých je 19% lidí. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní své daňové přiznání. Podle BBC se k tomu odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že jeho rozhodnutí je snahou o větší transparentnost.
0: Co se děje v regionu?
1: Nedávno dokončená přestavba nádraží Praha-Bubny postoupila mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní Českou cenu za architekturu. Spolu s nádražím je ve výběru například kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, horácká multifunkční hala v Jihlavě a nebo dřevostavba dostupného bydlení ve Žďáru nad Sázavou. Česká komora architektů vítěze vyhlásí 12. listopadu.
0: Sport.
1: Půlkař Jakub Dudycha si zajistil účast na mistrovství Evropy v Birminghamu. Český rekordman v běhu na 800 metrů včera večer vyhrál 800 na mítinku ve Vídni, a to s časem 1:44,79. Tím se dostal o setinu pod výkonnostní požadavek evropské atletiky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A polední zprávy končíme počasím. Neděle je s jasnou oblohou, s teplotami od 28 do 33 stupňů Celsia. Podle meteorologů se ale může odpoledne zatáhnout a výjimkou nebudou ani bouřky anebo přehánky. Pondělní den bude také s jasnou až polojasnou oblohou. I zítra je místy třeba počítat s výskytem přeháněk anebo bouřek. Teploty budou o něco nižší. Zítra je naměříme od 26 do 30 stupňů Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio.
2: Těsně po pravém poledni stále posloucháte Signál a od mikrofonu vás dnes bohužel naposledy zdraví Dominik Port. S námi je to o hudbě, ale třeba v takových žlutých lázních v Praze. To dneska bude o filmu. Za pár chvil vás tam zavedu, bude to velmi zajímavé, ale předtím Air Supply nebo Roxette. Jsme Signál Rádio.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

12 minut po 12. půjdete na vlnách Signál Rádia. Jestli právě obědváte, tak vám přeji krásnou dobrou chuť. No a mám na vás takovou otázku, přátelé. Máte dneska večer volno? A jestli ano, a k tomu ještě milujete životopisné filmy, tak dneska byste rozhodně neměli chybět v pražských Žlutých lázních, kde od 9. večerní startuje v rámci zdejšího letního kina úžasný snímek, a to Bohemian Rhapsody s Rami Malekem v hlavní roli. Navíc tento film, který je ověnčen Oscary, samozřejmě i v rámci Rami Malka, který má přímo za roli Freddyho Oscara, i tím, že je tam skvělá hudba, samozřejmě fanoušci budou určitě šťastní, že můžou vidět celý příběh té skupiny Queen takhle na plátně, takže to znamená, že určitě dneska doražte, budou hvězdy nejenom na plátně, ale určitě hvězdy i nad vámi. Navíc celý snímek bude v původním znění z titulky a vstup je zdarma, což je skvělé, takže určitě doražte, klidně nám dejte vědět, jak se vám film vůbec jako líbil. Jestli jste ho viděli, pokud ne, tak si ho vychutnejte. No a teď se pojďme vychutnat i další naši hudbu, Depeche Mode nebo OMD.

0: Další osmdesátky doznívají na Signál rádiu a v případě, že se chystáte odpoledne, což věřím, že tak to bude, někam na koupaliště nebo do přírody, zkrátka někam, abyste se hodně jako zrelaxovali a odreagovali, tak si klidně vemte i nás do kapsy, a to v podobě naší aplikace Signál rádia. Náhodou, jestli ještě nemáte, tak si myslím, že děláte velkou chybu, takže to hned napravte. Můžete si ji stáhnout buď přes App Store nebo Google Play, rychle zdarma, a zkrátka díky tomu už vám naše osmdesátky nikdy neuniknou. A to je skvělý. No a právě do všech aplikací, a nejen do nich, posílám teď třeba Eltona Johna nebo skupinu Europe.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka, a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné.
1: Hity, které nestárnou. Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.
3: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Elton John a Kekidi na Signál rádiu 2:45. My už tady s mým kolegou Lukášem Bláhou tady trsáme pěkně.
1: Ano, ano.
0: Za chvilku nás čeká střídání stráží, ale ještě předtím, protože jsme avizovali na našem Instagramu, máme takový super téma a tím je Světový den nahé turistiky. Mm-hmm. Tak Luky, řekni mi, co ty a nahá turistika? Když naposled byl někdy někde takhle jako
1: no,
0: nahej.
1: No tak dívali se na mě spoluobčané nějak zvlášť, že jsem šel do rádia. Já nevím, co jim vadilo.
0: Jo, jakože jasně.
1: No, jsem rovnou takhle. Ne, já jako tohle úplně neuznávám. Já nechci kazit den nikomu.
0: Jako. Tak pro někoho jako bys kazil, někomu zase bys udělal radost, jako nikdy nevíš.
1: Pro někoho může být mužské tělo nádherné, ale já to takhle teda úplně nevidím. No.
0: No a třeba nudistický pláže, tak to si nevím,
1: nějak jsem tohle, nikdy jsem tady tomu úplně neholdoval, ale proč ne, hele, proti gustu.
0: Žádný šputáč, že jo, tak, když je to jistý, že seš tam sám.
1: No to jo, tam byl daleko sám, ne, maximálně jsem jako z dálky tak jako okoukával, tak to se přiznávám.
0: Jo, takhle, jo. Nebíral si třeba i možná nějakou odvahu.
1: Inspiraci.
0: Tak inspirace pak přijde, odvaha, tak, pak třeba to probneš.
1: Třeba, no tak jako začínám o tom přemýšlet, no.
0: No vidíš
1: když
0: to.
1: Když je to dneska ten Světový den nahé turistiky, že bych teda vyrazil.
0: No a blisknu se na Instagram potom, dá tam nějaký hezký emoji do toho.
1: No, do toho místa.
0: No, označíme naše Signál Radio CZ.
1: Určitě, a to bude sledujících.
0: To bude virální post, tak jako, tak určitě, skvělý. Tak s Lukem se těšte na další 80-kovou jízdu od teď až do 6. No a do konce hodiny si dáme ještě Dionne Warwick a nebo třeba Kim Wilde, tak si je moc užijte, mějte krásné odpoledne.

0: Do extrémně vysokých venkovních teplot nám na signálu krásně zapadla Parta Xtreme. 13. hodina se nezadržitelně blíží, s ní Honza Navrátil, který připravil čerstvé zprávy a po nich Climie Fisher, Otavan nebo Bruce Springsteen. Zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jak to jezdí. Nehodu máme v Brně, v Rokytově ulici se střetly dvě osobní vozidla a zpozorněte i na dálnici D4, 54. kilometr ve směru hlavní město, kde je porouchané osobní auto. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.
2: Do nového dne vás na Signál Rádio probouzí Jirka Svoboda.
3: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
2: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
3: Jirka Svoboda.
2: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádio.
4: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Signál Rádio, zprávy.
6: Hezké nedělní odpoledne, 13. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také další zprávy. Vláda se nejprve zaměří na nastavení důchodů pro náročné profese, až poté na strop důchodového věku na 65 let. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše v Partii na CNN Prima News. Na severní polokouli začalo astronomické léto. Slunce při letním slunovratu ve 4 hodiny a 43 minut na své zdánlivé pouti po nebi dorazilo k nejsevernější bodu své cesty. Dnes si tak užíváme nejdelší den v roce. Za prvních 5 měsíců letošního roku soudy v České republice vyhlásily 6401 osobní bankrot, meziročně o 7% méně. Zároveň přijali 6469 návrhů na osobní bankrot o 9% méně než ve stejném období loňského roku. Vyplývá to z dat portálu Informace o firmách CZ. Meteorologové zmírnili výstrahu před bouřkami. Na celém území Česka platí až do noci na pondělí mírné riziko. Projevy bouřek by tak měly být slabší než včera.
1: Co se děje v regionu?
6: Odborníci z České zemědělské univerzity se pustili do sčítání světlušek a pomoci jim může také veřejnost. Předmětem sčítání jsou světlušky malé. Jde o jedince, jejichž samci při letu nesvítí. Samice zase nemají křídla a lucernu mají na konci zadečku. Své objevy mohou lidé oznamovat například na facebookové skupině s názvem Praha hledá světlušky.
1: Sport.
6: Hakim Daniš z Malajzie se stal překvapivým vítězem velké ceny České republiky silničních motocyklů v kategorii Moto3. V Brně si připsal první triumf v mistrovství světa. A velká cena České republiky MotoGP startuje už za hodinu.
1: Signál Rádio, počasí.
6: Venku je polojasno až jasno a teploty měříme vysoko i kolem 32 stupňů Celsia. Připomínám, že varování meteorologů před bouřkami a přeháňkami se zmírnilo. I tak je ale možné, že se během odpoledne zatáhne a objeví se bouřky. Zítřejší den bude také s jasnou až polojasnou oblohou. I zítra je třeba počítat s výskytem přeháněk nebo bouřek a nejvyšší denní teploty se na začátku dalšího týdne budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Příjemný den s námi.
1: Signál Rádio.
0: 13 hodin na vrch 3 minuty ze studia vás už moc zdraví Lukáš Bláha a já v příštích chvílích poradím, kde byste se ještě během této rozpálené neděle mohli osvěžit. Do té doby mějte parádní nedělní odpoledne.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dáváte si víkendový signál a jak sluníčko řádně zatápí pod kotlem, je potřeba se osvěžit i vnitřně. To nám skvěle zařídí pěkně orosené pivo, tudíž jestli máte čas, zajděte na Rašínovo nábřeží v Praze, kde se rozjel další ročník festivalu mikro a mini pivovaru. Na břehu řeky Vltavy vás čeká pestrá přehlídka malých českých pivovarů, gastronomie a hudby. Z místa už se nám hlásí Lucka Sinková.
1: Už druhým dnem tu pokračuje barevný festivalový koridor, kde objevíte desítky malých pivovarů, food stánků i hudební scénu a můžete se zastavit a zase zastavit a ochutnávat, poklábosit s přáteli anebo se seznámit i s novými. Prostě taková městská laboratoř chutí a pohody. Čeká vás tedy doslova gastrojízda od burgerů a grilovaných specialit přes pizzu až po sýry nebo dokonce i kolena a samozřejmě, že to budete mít i zapít, takže hlady ani žízní tady nepadnete. Takže, abyste se v tom nestratili, připomínám, že i dnes se koná sraz všech milovníků lahodných moků a také gurmánů na Praze 2 na Rašínově nábřeží.
0: Jak by teď poznamenali Crash Test Dummies, to je velká paráda. Tak si užijte a mějte příjemné nedělní odpoledne.

0: Krátce před půl druhou je s vámi Signál Rádio a fantastická zpráva dorazila z Brna. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel na tamním Masarykově okruhu třetí v domácí velké ceně České republiky v kategorii Moto 2 a podruhé se během této sezóny prosadil na stupně vítězů. Tak ať se vám taky dneska všechno podobně daří a za pár momentů ještě otevřeme kalendárium právě pro 21. červen, než se tak stane 80-kový Roy Orbison nebo i Razor. Dobré odpoledne.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Vzpomínka na Roye Orbisona. 21. červen, první letní den, nejdelší den v roce. Slunce bude na obloze rekordních 16 hodin a 22 minut. Proto i my jsme pro vás na signálu dnes rozjeli 80kové léto. Užijte si ho s námi, ať už něco slavíte či ne. Důvod k oslavě mají rozhodně Alojzové, jejich jméno je v kalendáři, taky Světový den otců, na ty bychom neměli určitě zapomínat. A co se týče narozenin, 1,70 je legendárnímu francouzskému fotbalistovi Michelu Platinimu, 61 herci Václavu Koptovi a před 44 lety přišel na svět britský následník trůnu. Prince William. A mimochodem je též Mezinárodní den selfie, tak se aspoň jedno dneska bliskněte, a Evropský den hudby. Proto si zas hrajeme tu nejlepší z té správné dekády. Starší.

0: Jump z Van Halen jsme v éteru signálu poskočili málem ke 14. Za minutu je tady Honza Navrátil, proto už přede mnou, aby vám pověděl nejnovější zprávy a v následující hodině se opět těšte na 80kové pecky od Pet Shop Boys, aby nebo Johna Farnhama.
1: Signál rádio doprava.
0: Teď je ovšem ta správná chvíle se podívat do provozu. Nehodu máme aktuálně na silnici 38 u Bezdězu, kde se potkala dvě osobní auta. Na D8, 20. kilometr ve směru Teplice, počítejte se zdržením kvůli odstavené dodávce. No a porouchané vozidlo teď komplikuje dopravu na Pražském okruhu 9. kilometr ve směru Modletice. Šťastnou cestu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Hezkou neděli, hodina plná 80. utekla jako voda. Na řadu přichází další aktuální zprávy. Zítra se na svém pravidelném jednání sejde česká vláda. Krom jiného projedná výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. Podle plánu ministerstva financí by měl schodek sektoru vládních institucí v příštím roce vzrůst na 2,8% HDP z 2,6%. Americký viceprezident J.D. Vance přiletěl do Švýcarska, aby pomohl formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a také o naplnění memoranda podepsaného s Teheránem. Plavba Hormuzským průlivem, klíčovým pro dopravu ropy, bude podle amerického prezidenta Donalda Trumpa bezplatná i po uplynutí stávající 60-denní lhuty. Írán chce naopak poplatky. Řecko zasáhlo zemětřesení o síle 5,8 stupně. Uvedlo to Evropsko-středomořské seismologické centrum. Epicentrum se nacházelo 69 kilometrů jihozápadně od města Retimno na ostrově Kréta.
1: Co se děje v regionu?
2: Autonomní doručovací roboti se v Karlíně při rozvozu jídla osvědčili. Společnost Foodora je nasadila v prosinci loňského roku a nyní jejich provoz rozšiřuje také v Praze 13. Jídlo budou doručovat ve Stodůlkách, Lužinách a také v Nových Butovicích. Tato část Prahy nebyla vybrána náhodně. Jde o moderní rezidenční čtvrť se širokými chodníky. A právě tam roboti mohou působit.
1: Sport.
2: A ve sportu tentokrát míříme za koňmi. Druhou kvalifikaci na Velkou Pardubickou vyhrála polokrevná Ironika s Lukášem Matuským. V cíli svedla tuhý boj se Sakamirem, vítězem Velké Pardubické z roku 2023, který se po zranění vrací k závodění.
1: Signál rádio, počasí.
2: A zprávy v odpoledních 14 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, s teplotami kolem 33 stupňů Celsia. Pondělní den bude podobný víkendu, takže bude také jasno až polojasno a místy je třeba počítat s výskytem přeháněk a nebo bouřek. Vítr zítra zafouká jen mírný severovýchodní a nejvyšší denní teploty naměříme také poměrně vysoko. Mezi 26 a 30 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Honzo, díky na ně, za ně s vámi zůstává Lukáš Bláha. A jak je mi sobě vlastní, povím brzy novinky z fotbalového světového šampionátu. Tak si je nenechte ujít, hezké odpoledne.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Víkendový signál je to, co slyšíte, a ze Suburbia Pet Shop Boys míříme na trávníky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: A jak se bude dál na šampionátu dařit po hetriku v prvním zápase Lionelovi Messimu třeba už zítra v utkání s Rakouskem? Na vlastní oči nebude moc vidět spousta argentinských mužů neplatících alimenty. Podle statistik až 13 tisíc. S poměrně kontroverzním, ale řekl bych naprosto správným rozhodnutím totiž přišla tamní vláda s odkazem, že pokud nejsou schopni se postarat o své rodiny, nemají na této akci co dělat. A ještě na mě vyskočila jedna informace, která sice nesouvisí přímo s mistrovstvím, ale s fotbalem. Ano. Zákaz hlavičkování by totiž pomohl podle jednoho předního českého neurologa snížit počet lidí s Parkinsonovou chorobou. Aktuálního mundelu se to tedy zatím netýká. Z dnešního programu určitě vypichují utkání Španělska se Saudskou Arábií od 18 hodin, kde se budou snažit Španělé napravit nečekané zaváhání z bezbrankového duelu z Kirasa. To má mimochodem už první bod podobně jako český tým, tak nějaké srovnání, do toho bych se asi nepouštěl. Hezký zážitek.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

Jste se Signál rádiem, za 2 minuty bude 2:30, jak zpíval Freddie Mercury z Queeny. Přátelé budou přátelé, ale tátu, toho máme jenom jednoho. Tak tomu vašemu nezapomeňte ještě popřát k dnešnímu Světovému dni otců. A takovým tátou všech, kteří mají rádi historii našeho hlavního města, je spisovatel David Černý. A už dnes po 17. hodině si můžete vychytat v našem vysílání reprízu jeho pořadu Miluju Prahu, ve kterém nás tentokrát vzal na Petříckou rozhlednu a prozradil a odvyprávil věci známé, ale i ty úplně neznáme. Pokud se vám to nehodí náhodou, tak už teď na webu našem v archivu MP3

Tak ještě jedna speciální píseň pro tatínky k dnešnímu svátku. Daddy Cool ve víkendovém playlistu Signálu. Já jsem před malou chvílí hovořil o historii naší metropole, ale pojďme taky do současnosti, protože právě v té se Praha dočkala pocty, jaké dlouho ne. Ještě než vyjede ve větším počtu do ulic, sklízí nová pražská tramvaj s označením 52T mezinárodní uznání. Škoda Group za její podobu získala prestižní cenu Red Dot Award, což je jedna z nejprestižnějších soutěží v oblasti designu. Moderní pětičlánkový vůz s antikolizním systémem pojme až 243 cestujících a dopravní podnik jich pro hlavní město může objednat až 200. No tak jen houšť a hlavně, aby klimatizovali, jak mají. Na tom teď celkem dost záleží.

0: Píseň Living in the Box od stejnojmenné party nás ve víkendovém vysílání Signálu dostala na dohled 15. hodině. Za 2 minuty je tu s ní Honza Navrátil, který připravil nové zprávy. No a potom si dáme Black Eruption anebo Samantha Fox, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem míříme do ulic, lépe řečeno v tuto chvíli na silnice, na dálnici D1. 193. kilometr před Brnem ve směru Ostrava je neprůjezdný levý pruh po havárii 2 osobních vozidel. No a k bouračce osobního auta s motocyklem došlo v Praze v Legerově ulici. Je tam 1 neprůjezdný pruh a olej na vozovce. Tak v těchto místech určitě nohu z plynu a ať už jedete kamkoliv, tak Signál Rádio vám přeje především klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: I v neděli s datem 21. června posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy a začínáme je počasím. I dnešní den provází tropy a dusno. V některých částech země teploměry vystoupají až na 35 stupňů Celsia. Odpoledne a večer ale horký slunovrat naruší přehánky a bouřky, které mohou být místy také silné. Meteorologové upozorňují na riziko přívalových srážek, silného větru a také krup. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Letošní 10. ročník festivalu Metronom Prague dnes na hlavní scéně areálu na letišti v Letňanech zakončí britský zpěvák a skladatel Sting. Po boku bývalého frontmana kapely The Police v Praze mimo jiné vystoupí také kytarista Dominic Miller nebo bubeník Chris Maas. Současné turné multižánrového hudebníka zahrnuje hity z celé jeho kariéry, ale také méně známé písně a novou tvorbu. Pokračuje hudební publicista Jaroslav Špulák.
2: Sting je kus rockové historie, ať už jeho etapa, co by člena skupiny Police nebo jeho solová dráha, byly velmi výrazné a vstoupily do učebnice rockové a popové hudby. Proto si myslím, že by lidé měli Stinga vidět. Uslyší spoustu písniček, které znají, možná si ani neuvědomí, že ty písničky zpívá právě Sting, a uvidí také člověka, který toho vozi se hodně dokázal.
1: Island po dvouleté přestávce tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících velrybářských lodí. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na islandská média a také zdejší ochránce přírody.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město se pustí do obnovy další z náplavek, stavby nové stezky a také lávky. Cílem projektu je tentokrát úprava a revitalizace náplavky v oblasti pobřežní cesty u bývalých ledáren v Braníku. V rámci stavby vznikne nová stezka pro pěší, cyklisty, ale také inline bruslaře. Součástí projektu bude i přemostění zátoky lávkou. Samotná stavba by se měla uskutečnit letos a příští rok.
0: Sport.
1: A ve sportu pojďme na volejbal. Trenér českých volejbalistek Janis Atanasopoulos povede Nebrasku v americké profesionální soutěži. U českého národního týmu ale tento řecký kouč zůstane i nadále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I s 15. hodinou přidávám také informace o počasí. Venku je jasno, s teplotami kolem 33 stupňů Celsia. Připomínám, že odpoledne se mohou vyskytnout bouřky anebo přehánky. Pondělní den bude podobný víkendu, takže i zítra bude jasná obloha a místy je třeba počítat s výskytem přeháněk. Nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme od 26 do 30 stupňů Celsia. Neděle na signálu pokračuje ve znamení dalších 80. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio.
3: A kromě nich si taky povíme, co je důležité mimo vody doplňovat pro to, aby vám nebylo jaksi zle v těchto velmi horkých dnech. Tak si na to počkejte a muzika, ta už je hned tady. Posílám Blacka, já jsem Lukáš Bláha a přeju parádní nedělní odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Máte ten správný víkendový signál a pochopitelně základem v těchto parných dnech je dodržovat pitný režim, ideální obyčejná voda, ale pak, když se rozhodnete pro nějaký ten sportovní výkon, nadměrně se potíte či strávíte delší čas ve velmi vysokých teplotách, pak je třeba doplnit i takzvané elektrolyty, což jsou minerální látky, které v tělních tekutinách nesou elektrický náboj a které si tělo samo nedokáže vytvořit. Jde o sodík. Ten je obsažen v nakládaných potravinách, sýrech nebo v mořské soli. Skvělým zdrojem jednoho z elektrolytů draslíku jsou banány, ale též kokosová voda nebo avokádo. Chloridy dodá sůl, hořčík najdete v semínkách a ořeších, ale i v tmavé listové zelenině. No a v neposlední řadě vápník, tak ten je bohatě obsažen v mléčných výrobcích. Tak i tahle kombinace by vám mohla pomoci přežít to, jak je venku tyhle horké časy. A hlavně, nejste v tom sami. Vždycky je s vámi signál a teď právě i vzpomínkově Michael Jackson, You Are Not Alone.

0: Přesně v půl čtvrté jedeme na Signál rádiu nedělním odpolednem, ke kterému tradičně patří záznam středečního rozhovoru a i přes éter k vám mohla a může doletět vůně benzínu. Rally Bohemia patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a hosty Luboše Dvořáka byli pilot Filip Mareš, který s tou vytrvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letošní nový ředitel soutěže. Tak jestli máte rádi opravdu rychlá auta, nejenom rychlá auta, ale zkrátka to, že vám dělá dobře adrenalin, když to jede pořádně rychle, tak dneska po 18. hodině repríza středečního rozhovoru je pro vás, myslím si, jasnou volbou. Stejně jako za chvíli další muzika 80ková od Albána s Rominou Power nebo Taylor Dane. Hezké odpoledne.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Krásná vzpomínka, Albano. Romina Power, k vašim uším celý nevíkendový signál. Les je jedno z míst, kde je teď příjemně. A už jste tam letos byli na houbách. Jak to aktuálně vypadá s jejich výskytem, zjišťoval náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Bez vaden vám všem, pojďme dnes na houby. Suchý květen je minulostí. Uplynulý víkend mnozí houbaři po celé republice využili k návštěvě lesů a rozhodně neodcházeli s prázdnou. Naopak, košíky a následně sociální sítě se aktuálně zaplnily kilogramy hub, a to rovnou těch nejvyhledávanějších jedlých druhů, tedy hřiby. Podle mapy růstu hub už jsou podmínky obstojnější po celé republice a dokonce už se začínají objevovat malá zelená místa, kde se šance na houbařský úlovek rovná jistotě. Té ale houbaři pomáhají i houbařskou turistikou. Neváhali ujet i stovky kilometrů a dařilo se jim hlavně v horách. Nejhorší jsou bohužel aktuálně podmínky hlavně v Jihomoravském kraji. Jestli tedy půjdete domů o víkendu z lesa s prázdnou, vezměte to cestou přes nákupní středisko a dejte si do košíku aspoň žampiony. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Eteru signálu doznívají M-People a za minutu a kousek už se v něm z nezadržitelně blížící se 16. objeví i Honza Navrátil. Má pro vás čerstvé zprávy a v příští hodině se můžete těšit na Bonnie Tyler, Falco nebo Stevieho Wondera. Zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Nejdřív ale zjistíme, jak to jezdí na D1 mezi 197. a 192. kilometrem ve směru na Prahu se tvoří kolona vozidel, vemte to jinudy. D5, tam počítejte s komplikacemi také na 14. kilometru ve směru hlavní město, protože došlo k požáru vozidla. A ještě buďte obezřetní v Brně ve Sportovní ulici, pohybují se nám tam lidé na vozovce. Jinak jsme bez nehod, takéž by nám to vydrželo co nejdéle. Klidnou cestu.
1: Potřebujete se spojit s naším vysílacím studiem? Můžete to zkusit hned několika různými způsoby. Volejte na linku 910 260 910, pošlete e-mail na studio@signalradio.cz nebo nám napište SMS na číslo 720 001 011. Případně se s námi spojte přes mobilní aplikaci Signál Rádia. Rádi odpovíme na vaše dotazy.
2: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šarkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Němněřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
5: Posloucháte Signál Rádio, i v neděli pro vás zjišťujeme, co je nového doma i ve světě. Nová pravidla pro používání telefonů ve školách by měla podle premiéra Andreje Babiše začít platit od září v roce 2027. Počítá s tím návrh, který podepsal s ministrem školství Robertem Plagou. Obce na Hodonínsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo, jsou už téměř opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu, město Hodonín pokračuje například v obnově Bažantnice. Jak to po 5 letech vypadá v Lužicích, tak to přibližuje starosta obce Tomáš Klásek.
6: Část té dědiny, která byla zasažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, nebo dneska jsou to smíšené chodníky, jsou ty dominové, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Když jedete potom, přijedete sem, tak tady už vidíte všude, když si budete z okna, vidíte stromy, tam ty stromy nejsou. Jo. Tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže to tam se bude chvilku čekat.
5: Připomeňme, že tornádo o rychlosti přes 300 km za hodinu zasáhlo 24. června 2021 Břeclavsko a Hodonínsko. Zemřelo 6 lidí, zničeno bylo 1200 domů, ze kterých asi 200 bylo nutné strhnout. Zpráva na ruském okupovaném Krymu zakázala na všech čerpacích stanicích prodej paliv a vyzvala veřejnost ke klidu. Palivo je jen pro vládní orgány, uvedla administrativa.
1: Co se děje v regionu?
5: Zavedení tarifů pro sociálně slabší v městské hromadné dopravě schválili radní hlavního města. Organizátor dopravy je schopen ověřit si aktuální sociální situaci v systému Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí. Žadatelé, kteří splní podmínky, získají slevu 70%. Měsíčně tak za dopravu nebudou platit 550, ale pouze 165 korun. Sleva bude platit od srpna.
1: Sport.
5: Jan Kvěch obsadil 8. místo v Grand Prix Polska na ploché dráze ve Vratislavi, která se kvůli dešti zpozdila o více než 2 hodiny. 24-letý český jezdec navázal na 7. příčku z Manchesteru. Maximum v elitním seriálu má ještě o 1 pozici lepší. Ve Vratislavi triumfoval domácí Bartosz Zmarzlik a v polovině šampionátu se tak dostal do čela.
1: Signál Rádio, počasí.
5: A i další odpolední zprávy doplňujeme počasím. Venku je jasno, s teplotami až kolem 33 stupňů Celsia. Pondělní den bude podobný tomu dnešnímu dni, takže i zítra počítejme s jasnou až polojasnou oblohou a místy také s bouřkami nebo s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty během pondělka naměříme od 26 do 30 stupňů Celsia. Zprávy končí.
1: Signál Rádio.
0: A pokračuje víkendový signál, ve kterém se ještě dozvíte, z jakého důvodu jsou holandské děti neobvykle šťastné a zdravé. Tak to mě samotného zajímá, víc prozradím za chvíli. No a muzika, ta už je teď připravená. Moje jméno je Lukáš Bláha, přeju pohodové odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Falko sice říkal, pojďme domů, ale já jsem tady objevil zajímavou zprávu ve víkendovém signálu z Holandska. Podle níž jsou totiž tamní děti neobvykle šťastné a zdravé. Určitě je potěšilo vysoké vítězství 5-1 jejich národního týmu na fotbalovém mistrovství světa nad Švédskem, ale ten pravý důvod hledejme jinde. Zatímco nejen v okolních státech tráví začátek léta ratolesti častou obrazovek, v Nizozemsku vyrážejí statisíce z nich na Avond Vier Daagse, v překladu čtyřdenní večerní pochod, který už více než 100 let posiluje zdraví, samostatnost i sousedské vztahy. Tato akce, zaměřená především na dospělé účastníky, je dnes největší pěší událostí na světě. Každoročně se jí účastní 45 000 lidí z více než 80 zemí. A pro nejmenší hraje důležitou roli psychologický aspekt. Když zvládnou po 4 večery pochodovat bez ohledu na počasí, získávají zkušenost s překonáváním překážek a budují si odolnost. No, tak já nevím, já když jsem naše děti nedávno zkoušel dostat do Prčic, tak mě tam poslali samotného. Asi něco špatně.

0: dál ve třech setech. Smekám klobouček a zanedlouho tady pro vás budu mít extra hit z Magneťáku a taky další osmdesátky v podání Phila Collinse nebo Bon Jovi. Pěkné odpoledne.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: přijímačích vám zní signál a po Philu Collinsovi je ta správná chvíle i v nedělním odpoledně zapnout magneťák.
1: Magneťák, signál rádia.
0: A kariéra Kylie Minogue čítá téměř 70 singlů, a to jen co se týče těch bez dalších interpretů. My si dáme jeden z těch úplně prvních, produkovali pro ní tehdejší objevitele této australské divy Stock Aitken & Waterman, rok 1988, Kylie Minogue a musím si být jistá, Got to be certain.
1: Magneťák, signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Taky Michal David vám ve víkendovém vysílání signálu přál pohodové nedělní odpoledne. Za dvě minuty už odbije 17. hodina, dáme si tak nové zprávy, které přichystal Honza Navrátil, a i v další 60 minutovce ty největší osmdesátkové hity od Talk Talk, Sheena Easton nebo Hello.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A taky se vydáváme do provozu D4, 39. kilometr ve směru Strakonice. Tam je velká větev v jízdním pruhu, tak v těchto místech nohu splynu. A ještě počítejte s tím, že v Praze v ulici Děkanská Vinice, tak tam se nedostanete vzhledem k probíhající demonstraci. Ulice je uzavřena směrem k České televizi. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další zprávy. U památníku Ležáky na Chrudimsku si lidé dnes připomínají 84 let od vyhlazení osady nacisty. Stalo se to 24. června v roce 1942. Nacisté se tehdy mstili za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Stalo se to 2 týdny po vypálení středočeské obce Lidice. K památníku Ležáky přijel také prezident Petr Pavel. Téměř polovina Čechů, kteří letos plánují dovolenou, chce kombinovat pobyt v zahraničí a také v Česku. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit. Letní dovolenou plánují zhruba 2/3 respondentů, což je srovnatelné s loňským rokem. Nerozhodnutých je 19% lidí. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní své daňové přiznání. Podle BBC se k tomu odhodlal sám. Buckinghamský palác uvádí, že jeho rozhodnutí je snahou o větší transparentnost.
0: Co se děje v regionu?
1: Nedávno dokončená přestavba nádraží Praha-Bubny postoupila mezi uší výběr 25 nominovaných projektů na letošní Českou cenu za architekturu. Spolu s nádražím je ve výběru například kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, horánská multifunkční hala v Jihlavě a nebo dřevostavba dostupného bydlení ve Žďáru nad Sázavou. Česká komora architektů vítěze vyhlásí 12. listopadu.
0: Sport.
1: Půlkař Jakub Dudicha si zajistil účast na mistrovství Evropy v Birminghamu. Český rekordman v běhu na 800 metrů včera večer vyhrál 800 na mítinku ve Vídni, a to s časem 1:44,79. Tím se dostal o setinu pod výkonnostní požadavek evropské atletiky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i zprávy v 17 hodin doplním počasím. Venku je jasno, teploty měříme vysoko kolem 30 stupňů Celsia. Připomínám varování meteorologů před bouřkami a nebo přeháňkami. Pondělní den bude podobný tomu dnešnímu dni, takže i zítra bude jasno a místy je třeba počítat s výskytem přeháněk a nebo bouřek. Nejvyšší denní teploty na začátku dalšího pracovního týdne naměříme od 26 do 30 stupňů Celsia. Odpolední zprávy končí, pokračujeme opět 80.
0: Signál Rádio.
2: Honzo, díky za aktuality, jak zpívala Lucie Bílá s Lunou Čákovou ve slavné písni Všichni na Petřín. Tak se tam za pár okamžiků vydáme v rámci pravidelné relace Miluju Prahu. Nenechte se o ní ochodit a zatím bezvadné odpoledne s Electric Light Orchestra.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Smysly Talk, dopřáváte si stále ještě víkendový signál a to je dobře, protože je tady slíbený výlet do historie našeho hlavního města.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Vrch Petřín je se svými 327 metry nad mořem nepřehlédnutelnou dominantou našeho hlavního města. Je to místo opředené mnoha legendami, technickými kuriozitami i tajemstvími. Petřín dnes korunuje zřejmě nejslavnější česká rozhledna. Vznikla jako takový pařížský sen v Praze. Pokud vám Petřínská rozhledna připomíná slavnou Eiffelovku, jste na správné stopě. V roce 1889 navštívili členové klubu českých turistů světovou výstavu v Paříži. Čerstvě stojící technický zázrak v podobě Eiffelovy věže jim úplně pobláznil hlavu. Rozhodli se, že Praha musí mít vlastní Eiffelovku. A za pouhé dva roky, v roce 1891, u příležitosti jubilejní zemské výstavy, už rozhledna na Petříně stála. Vyhlídková věž měří pouhých 58,7 metrů, což je zhruba pětkrát méně než její pařížská starší sestra, která dosahuje až do výše 330 metrů. Přesto mají jejich vrcholky téměř stejnou nadmořskou výšku. Petřínská rozhledna totiž stojí na vysokém kopci, takže její vrchol se nachází ve výšce kolem 385 metrů nad mořem. Jednou ve své historii měla Petřínská rozhledna na mále. Když v roce 1939 navštívil Adolf Hitler okupovanou Prahu, prohlásil, že rozhledna hyzdí výhled z Pražského hradu a požadoval její demolici. K té naštěstí ale nedošlo. Ve stejném roce jako rozhledna byla zprovozněná i lanovka na Petřín, která zpočátku fungovala na pozoruhodném principu vodní převahy. Do nádrže horního vozu se napustila voda a z dolního se vypustila. Těžší horní vůz pak svou vahou vytáhl nahoru dolní vůz. Mělo to ale hned dva zádrhele. Lanovka spotřebovávala obrovské množství drahé vody a v zimě zamrzala. Na elektrický pohon byla lanovka přestavěna až ve 30. letech 20. století. A jak vlastně vzniklo jméno Petřín? Máme hned dvě teorie. První mluví o skalách a kamení. Název Petřín s největší pravděpodobností pochází z latinského slova Petra, což znamená skála nebo kámen. Ostatně Petřín byl odpradávna obřím kamenolomem. Těžila se zde opuka, ze které je postavena většina románských a gotických budov v Praze, včetně základů Pražského hradu nebo staroměstské radnice. A červené kameny z místního červeného pískovce najdeme ve zdivu Karlova mostu. V kronikách se mu proto říkalo Mons Petra, tedy skalnatý kopec, z čehož počeštěním vznikl Petřín. Druhá verze odkazuje ke kapli svatého Petra, která na kopci stála. Nicméně historice se přiklání spíš k tomu, že kaple byla pojmenována po kopci, nikoliv naopak. V minulosti měl kopec i řadu dalších jmen. Kosmas o něm ve své kronice z 12. století píše jako o Petrovu. Říkalo se mu i vrch svatého Vavřince podle dodnes stojícího kostela, šibeniční vrch, když na něm stála řada šibenic a v době, kdy na jeho svazích založil Karel IV. Vinice, se mu prostě říkalo Vinice. Před příchodem křesťanství byl kopec pokryt hustými lesy a na jeho vrcholu stálo obětiště slovanského boha hromu a blesku Peruna. Jeho služebníci udržovali k jeho poctě posvátný oheň. Když český kníže Pořivoj přijal křesťanství, nechal pohanský háj vykácet a modlu svrhnout. Legenda říká, že se Perun držel zuby nechty a tak se věřilo, že se na Petříně zjevují tajuplné plameny a ohnivé jazyky, které prý mají strašit křesťany a připomínat jim staré bohy. A snad i proto na místě bývalé Perunovy svatyně stojí dnes kostel svatého Vavřince. Tento světec byl totiž upálen na železném roštu a tak se stal patronem zkrocení ohně. Stavba kostela tak měla definitivně zvítězit nad petřínskými ohňovými démony. Jsou i tací, kteří ale přísahají, že tajemné ohně petřínské jsou vidět dodnes. Ochraňují nás svatý Vavřinče, pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: díky, že jste lehce po půl šesté se Signál rádiem. A i zítra můžeme podle meteorologů očekávat pokračování přílivu velmi teplého vzduchu. Nicméně pro ty, kterým opravdu tropy nedělají vůbec dobře, je dobrou zprávou fakt, že se přeci jen trochu ochladí na 21 až 28 stupňů. Hrozí stejně jako dnes také silné bouřky, které aktuálně řádí na Hořovicku a Příbramsku. Hasiči vyjížděli zatím více než 40 případům spadlých stromů a část dálnice D4 je kvůli zaplavení neprůjezdná. Tak tam na sebe buďte moc opatrní a ještě než se budu pro dnešek loučit, tak vám pošlu 80kové Barbra Streisand anebo Eltona Johna. Příjemné odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

V tomhle songu Woman in Love Barbie Streisand se na signálu jistě našla spousta žen, ale dál to tady u nás bude hlavně o mužích, protože úderem 18. hodiny si dáme rozhovor Luboše Dvořáka s ústředními postavami Rally Bohemia, která patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě. Jednak za mikrofon usedne pilot Filip Mareš, který s Toyotou vytrvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Tak si nenechte všechny tři pány ujít, já jsem Lukáš Bláha, přeju vám krásný zbytek neděle a budu se na vás těšit zase zítra odpoledne ve 4 ze studia Signálu. Reklamu.

0: Se vzpomínkou na krále popu jsme po vlnách signálu dopluli skoro k 18. hodině, za necelé 3 minuty je tu Honza Navrátil, proto připravil souhrn dnešních zásadních zpráv a před nimi ještě zjistíme, jak to vypadá na tuzemských silnicích.
1: Signál rádio doprava.
0: Velké zdržení očekávejte na dálnici D1, 22. kilometr ve směru hlavní město. Zde havaroval motocykl, z toho důvodu je teď dálnice částečně uzavřena a od 22. po 32. kilometr se tvoří kolony. No a na D4, tam máme komplikace na 24. kilometru ve směru hlavní město, protože tam osobní auto bouralo do svodidel. Taky v těchto místech velmi pozorně a ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Nedělní 18. hodina je tady a s ní další zprávy. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš dnes odmítl, že by ministr zdravotnictví Adam Vojtěch měl kandidovat v podzimních obecních volbách v Praze. V partii na CNN Prima News premiér zopakoval, že o lídrovi hnutí v hlavním městě, na nějž nominovala pražská organizace ANO Ondřeje Prokopa, rozhodne výbor hnutí na konci června. Připomeňme, že Prokop čelí kritice kvůli kauze zbyty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání.
3: Mě v Praze nebolej, mě teda bolej mimo Prahu. No zkrátka Adam Vojtěch je výborný ministr a má moji podporu a určitě nebude kandidovat v Praze, to je jako nesmysl. Já můžu vytýkat panu Prokopovi, že na moje gusto nebyl až tak dobrá opozice, jako já bych si představoval. Je to nepříjemné, on měl jasně říct, že ty družstevní byty vlastně je nějaký podíl v družstve, že to není jako majetek, ale samozřejmě to nepůsobí jako dobře.
2: Českým směrem od západu prochází další vlna bouřek. Aktuálně nejvíce prší jihozápadně od Ústí nad Labem a také na Příbramsku. A britský premiér Keir Starmer by už zítra mohl oznámit odchod z čela vlády. Píše to BBC s odvoláním na své zdroje. Připomeňme, že premiér dosud tvrdil, že rezignovat nehodlá.
1: Co se děje v regionu?
2: Odborníci z České zemědělské univerzity se pustili do sčítání světlušek a pomoci jim může také veřejnost. Předmětem sčítání jsou světlušky malé. Jde o jedince, jejich samci při letu nesvítí. Samice zase nemají křídla a lucernu mají na konci zadečku. Své objevy mohou lidé oznamovat například na facebookové skupině s názvem Praha hledá světlušky.
1: Sport.
2: Ve sportu míříme do Brna. Velkou cenu Česka v královské třídě MotoGP vyhrál stejně jako v loňském roce Španěl Marc Márquez na Ducati. V Brně slavil úřadující mistr světa už po šesté. A závody motocyklového mistrovství světa navštívilo v průběhu tří dnů 171 230 diváků, což je o zhruba 48 000 méně než před rokem.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A víkendové zpravodajství končíme pohledem na počasí. Pondělní den bude podobný počasím víkendu, takže i zítra bude jasno až polojasno a místy je třeba počítat s výskytem přeháněk a nebo bouřek. Vítr zafouká jen mírný severovýchodní do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během pondělka naměříme od 26 do 30 stupňů Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v neděli s datem 21. června. Hezký zbytek víkendu a skvělý start do dalšího týdne s 80kovou muzikou na Signálu přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte Signál Rádio, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes se opět vrátíme po roce k motoristickému sportu. Vrátíme se k Rally Bohemia, která začíná dalším ročníkem. Mými dnešními prvními hosty, protože budeme v těch rozhovorech pokračovat, je Filip Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A Jan Šrámek, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak abychom si na začátek vyložili karty. Filip Mareš, závodník, úspěšný to závodník, jak na domácím, tak na evropském. A tady náš Jan Šrámek, poprvé ve studiu a také čerstvý ředitel Rally Bohemia. Je to tak?
3: Je to tak, dobrý den.
1: Jak se to stalo, že jste ředitelem?
3: No, dlouhá léta dělal ředitelem můj strýc Petr Pavlát. Myslím si, že známý jméno ve světě rally. A asi i tak, jak jde čas, tak má nějakou potřebu to předat. Dlouhá léta to děláme s ním. Tak asi nastal nějaký rok zlomu, kdy se to pokusí předávat tu agentu na mě, jak agentu na mě. No, tak.
1: Takže máte letos premiéru, máte z toho trošku, jak se říká, strach nebo trému?
3: Asi vesměs ne, ty věci bych měl znát a spíše to o tom, že někde na těch papírech je prostě napsané moje jméno, budou tam pro mě nějaký novinky, ale asi strach z toho nemám.
1: Vy samozřejmě máte zkušenosti i jako pilot, jezdíte jakou teď soutěž?
3: Letos teda zrovna nejezdíme, protože auto se předělává, nicméně máme za sebou 3 roky českých rally sprintů a jezdíme s vozem Toyota Celica GT4 165. Je to 2 litr přeplňovaný, 4x4 a s chudou okolností tohle provozujeme, teda to závodění také s tím Petrem Pavlátem, takže ten s tím stejným vozem jezdí ten velký šampionát mistrovství České republiky historických vozidel.
1: U Toyoty doufám zůstaneme, protože Filip Mareš Toyotě zůstal zatím věrný. Je to tak?
2: Já bych klidně i to slovo zatím si odpustil, protože s Toyotou jsme maximálně spokojení a určitě přesně tyhle ty barvy chceme držet vysoko i na Rally Bohemia.
1: Čím to, že vás ta Toyota přesvědčila k tomu, abyste k ní přešel?
2: Tak hrálo tam spoustu faktorů. Dneska už vlastně je to 3. sezóna, kdy s Toyotou závodíme. A bylo to, byť jsem Boleslavák, tak vlastně přišla nějaká nabídka právě z továrního týmu Toyoty, tehdy se před těmi 3 lety podílet na vývoji vlastně té rally dvojky, se kterou dneska závodíme, což taková možnost třeba od Škodovky ve svých dobách, kdy jsem s ní závodil, nikdy nepřišla, takže už to mě oslovilo a ta spolupráce vlastně pak navázala. Dostali jsme nabídku na to vlastně si pořídit hnedka jako jeden z prvních týmů to auto. Do toho přišla skvělá spolupráce s Toyotou Dolák, podpora českého importéra Toyoty, takže všechno to do sebe zapadlo hezky a dneska jsem moc rád za to, kam se ten projekt za 3 roky posunul.
1: Ten model vozu, kam bychom ho mohli zařadit jakoby do sériové kategorie? Čemu je nejvíc podobný?
2: No tak to auto vychází vlastně z Toyoty GR Yaris, která se dá jako v civilní verzi koupit. Dneska jsem s ním vlastně přijel i do studia, což je, řeknu, skvělý sportovní auto na dnešní dobu, trošku proti proud, bych tak řekl, a pro nás jako motorsportem políbený lidi, tak je to jako opravdu jedno z nejlepších aut dnešní doby. Napříč tou komunitou, takže skvělý základ pro závodní auto a z toho vlastně vychází i ten závodní model, z toho se to pak ve Finsku v té centrále Toyota Gazoo Racing staví.
1: Mm-hmm. Samozřejmě vy jste oba jezdci, každý máte jiný odlišný cíl. Honzo, kam byste to chtěli dotáhnout v těch rally sprintech?
3: No, my jsme vlastně, minulý rok se nám povedlo s tím autem vyhrát to, co to auto v rámci rally sprintu může vyhrát, to znamená kategorii 4. Z tohohle pohledu pro nás by byla cesta posunout se do toho velkého mistráku a zkusit zabojovat tam, nicméně, jak jsem říkal, tam s tím vozem v tuhle chvíli jezdí Petr. No a jak půjde čas, tak já doufám, že se nám povede ty zkušenosti s tím historickým autem třeba i prodat s nějakým současným autem, když budou dobrý podmínky.
1: Vy máte jaké, Filipe, letošní cíle?
2: Tak letos my se soustředíme.
1: Vyhrát Bohemku?
2: No. To mám každý rok, zatím se mi to nepovedlo, takže musím v tom pokračovat, v tom úsilí. Ale celkově míříme o to, nebo na to, aby jsme bojovali o titul tady v České republice, mistrovský. To je naše priorita v tuhle chvíli. Měli jsme i nějaký plán na starty v mistrovství světa. Na začátku sezóny to byl plán na 3 závody. Bohužel na Monte Carlo jsme měli takovou nevinně zhlížející nehodu, která ale stála dost peněz z hlediska opravy auta, takže jsme ten program museli trošku upozadit, dát na druhou kolej a teď se soustředíme na ty české závody a podle toho, jak to tady na tom českém poli dopadne, tak ještě možná v závěr sezóny se vydáme někam do zahraničí, nebo doufám v to.
1: Tak to jsou první podstřehy před nadcházející Rally Bohemia. Posloucháte Signál Rádio.
0: Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu Jan Šrámek, ředitel Rally Bohemie a také soutěžní jezdec Filip Mareš, mými dnešními hosty. Pane řediteli, jak je to letos termínově s Bohemkou?
2: Jedeme ten klasický termín, to znamená první víkend v červenci, takže 11. v sobotu a 12. v neděli.
1: Samozřejmě to jsou ostré vozy. Jak to bude s těmi historiky? Budou-li historici i letos jezdit?
2: Tak máme u nás takové dvě skupiny historiků. Jedni jsou legendy, to jsou auta, která tam jsou spíš jako předváděcí jízda, to znamená krásný auta, se kterými ty lidi už v tuhle chvíli nechtějí závodit.
1: Aby si to nerozbili.
2: Přesně tak. A potom je tam ta skupina těch závodníků, ty mistrovství České republiky historických vozů, a ty jedou úplně stejnou trasu jako ty soudobí auta, prostě závodí se naplno. Tak jako klasicky.
1: Ono se řekne, pojedeme opatrně, pak chytnou saze, známe to. To je i ve fotbale tohleto. To je naprosto stejné. Jaké doprovodné akce se k tomu ještě chystají k Rally Bohemia?
2: Letos je to malinko náročnější, takže malinko jsme ubrali na těch doprovodných akcích. Nicméně za zmínku určitě stojí, kam by jsem chtěl diváky pozvat, a to je sobotní program v Race Parku Milovicích, který bude probíhat přes celý den. Je to vlastně závodiště v tankodromu, v tom areálu, a tam si myslím, že to je divácky velmi vděčný, protože ten divák z nějakého vyvýšeného místa v podstatě může sledovat celou tu tráť. Každý auto tam má dva průjezdy, to znamená někde kolem poledne a potom ještě večer. Jedou tam tři kola, všechny ty závodní auta, takže opravdu si myslím pěkná podívaná. A ještě teda stojí za zmínku, krom těch samotných soutěžních aut, tam budou stejně ve stejném formátu závodit taky amatéři, a to si myslím, že je parádní doprovodný program, protože ačkoliv se řekne amatéři, tak prostě mají tam stejně tak špičkovou techniku a bude to skvělá podívaná.
1: Takže to je pro diváky. Loni to vlastně byla premiéra vedle Mirákula, kdy se to jelo. Filipe, jak je to byl na tom tankodromu? Vy jste byli zvyklí na Sosnovou a jiné. Sosnová zase teda loni byla zavřená. Jaký to bylo v těch Milovicích?
3: Já si myslím, že takhle s odstupem času i z mýho pohledu, i z pohledu toho, jak to vidí, řeknu, většina komunity, tak ta změna vlastně mnohem pozitivně překvapila, řekněme, protože, jak tady zmínil Honza, tak divácky je to strašně vděčný okruh, protože z jednoho místa tam je opravdu vidět celá trať v podstatě, navíc i z pohledu jezdeckého ta trať je zajímavá, je tam nějaký převýšení, jsou tam horizonty, jsou tam i místa, jak my říkáme, na srdce, takže není to o tom, že bychom si to tam z pozice
1: posádky... Říkal jste na srdce.
3: Na srdce.
1: Jo, já jenom, my jsme neměli přeslechy.
3: tak jsou tam... Je to prostě sportovně hodnotný a jako jezdce mě to baví, takže určitě za mě fajn změna nebo novinka v rámci Rally Bohemie a těším se tam i letos.
1: Takže uvidíme, trochu blátička mě uškodilo, že? Ale Sosnová se tady nepojede opět.
2: Ne.
1: Tam jsou nějaké rekonstrukční práce a tak dále. Jaká je trať letošního ročníku? O tom si povíme za chvíli. Signál.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Rally Bohemia, to je téma dnešního rozhovoru. Připomínám mi hosty Jan Šrámek, ředitel této soutěže, a spolu s ním také Filip Mareš, patřící současné české špičce závodnické. Jak je rozfázována trať letošní Rally Bohemia?
2: Na diváky v letošním roce nečeká asi žádná zásadní změna, řekněme z pohledu třeba nějaké nové rychlostní zkoušky nebo něco takového. Bude to tradiční Rally Bohemia, tak jak ji známe poslední roky. Jediná asi zásadní změna je, že rychlostní zkouška Radostín se pojede jako rozdělená na dvě rychlostní zkoušky, a je to jenom z důvodu rekonstrukce mostu v Hodkovicích. To znamená, že tak, jak jsme v harmonogramu viděli RZ Radostín, tak teď je tam vidět RZ Pelíkovice a Radostín, ale jak říkám, je to opravdu jenom takhle rozdělený. To je asi jediná zásadní změna, jinak standardní forma, tak jako poslední roky.
1: Bude se tady startovat na Starověnském náměstí Mladé Boleslavy?
2: Přesně tak, tam proběhne slavnostní start a stejně tak v neděli potom někde kolem 3 hodiny odpoledne také slavnostní cíl.
1: Pojede se letos staroměstská a městská RZ-ta?
2: Přesně tak, na obě dvě RZ-ty se tady místní z Boleslavy můžou těšit.
1: Filipe, jaké to je jezdit blízko starých domů?
3: Mě to nedělá problém a myslím si, že jsem to už zmiňoval v mnoha rozhovorech, že vlastně i ta staroměstská RZ-ta napříč těmi městskými diváckými RZ-tami, tak já ji považuji za nejkrásnější minimálně tady u nás v České republice. A těším se na to, navíc tradičně to vedlo jako okolo míst, kam chodím do práce. Letos, pokud mám informace, tak to tak nebude, protože tam ta myší díra od zimáku nahoru, tam se něco,
1: se děje.
3: Takže moje oblíbené místo, kde chodím jinak během roku maximálně pěšky a pak jednou za rok tam jedu závodákem, tak se letos vynechává. Ale myslím si, že na celkový kvalitě té RZ-ty a kráse té RZ-ty to jako neubere.
1: Máte nějaké podobné RZ-ty ze zahraničí? Třeba vnikají si, jsou třeba portugalské RZ-ty, kde se fakt jezdí opravdu na zrcátka.
3: Jo, určitě ty zkušenosti z podobných RZ mám a většina těch větších závodů se opravdu snaží, nebo je to takový trend, že ty závody startujou většinou takovým, řekněme, prologem v ulicích toho města. Je to vlastně z toho důvodu, aby se ten závod jako naservíroval těm fanouškům i těm třeba ne úplně mainstreamovým,

0: se skoro na ta vozidla sáhnout, že budou někde pohromadě na nějakém přeskupení?
1: Určitě zase bude moct divák navštívit servis, který bude zase na letišti v Hoškovicích. Tam teda bude pro diváky vstupný na jeden den za 150 korun. A stejně tak, jako jsem zmiňoval ten okruh v Milovicích, tak i lístky do servisu, i do těch Milovic je teda možné zakoupit už teďka na webu rallybohemia.cz, kde je e-shop a tam je možné ty lístky koupit. Ještě teda možná zmíním ceny. Jak jsem říkal, servis teda stojí 150 korun na ten den. A potom ty Milovice, tam je to 300 za celý den. A když by divák dorazil až na tu druhou polovinu, tak tam to jsou potom 200. S tím, že teda v ceně je potom parkování přímo uvnitř toho areálu. A
0: je tam vlastně zajištěn, dá se říct, pohodlí pro diváky i pro soutěžní týmy.
1: Přesně tak. Signál Radio. Signál Radio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Filip Mareš, Jan Šrámek, našimi dnešními hosty. Povídáme se o nastupující rally Bohemia, která se rychle blíží. Bude to vlastně druhý červencový víkend, jak jsme se zmínili. Filipe, s jakými pocity vždycky máš takový ten nástup do té přípravy na tu Bohemku? Protože je to vlastně srdeční záležitost.
2: Rozhodně, tak je to závod, který mě přived k tomu sportu.
1: Dobře, jste jako mladý kluk koukal přes plot.
2: Přesně tak. Pak jsem se odhodlal i za ten plot a už jsem na té straně zůstal. Takže každoročně takový bod té sezóny, na který se opravdu těším, a je to prostě speciální motivace pro mě pokusit se to vítězství tady vybojovat. Už jsme po něm sahali, myslím si párkrát, hlavně v těch posledních ročnících se doufám dá říct, že se přibližujeme, tak bych byl moc rád, aby letos to konečně klaplo, ale samozřejmě ta konkurence je ohromná v českém šampionátu a vůbec v Čechách porazit týmy Škodovky je těžký a v Boleslavě si myslím, že to platí dvojnásob.
1: Jsou nějací noví, kteří vyvstali a najednou vám začínají dýchat na záda?
2: Já si myslím, že v tomhle směru asi bych úplně neřekl, že nový.
1: Že vždycky jsou generační obměny.
2: Tak my tam teď máme dost rychlejch, mladých, šikovných pilotů. Já jsem tak někde na pomezí těch mladých a zkušených, takže doufám, že se potkává u mě i ta zkušenost, i to mládí. Ale spíš bych tak jako řekl, že v tuhle sezónu nebo v téhle sezóně opravdu všichni po tom titulu jdou a nemáme tady ty výkyvy ze strany některých pilotů, který tady třeba byli, takže opravdu v této fázi sezóny pořád je tam 5 lidí, kteří si na ten titul myslí a to samozřejmě slibuje pěkný souboj a pěknou podívanou i na Rally Bohemia.
1: Co bude po Bohemce? Jaký máte dál plán?
2: Po Bohemce musím říct, že se těším na trochu volna, protože teď tato fáze sezóny je opravdu výživná a ne úplně. Každý den chodím domů včas, když to tak řeknu, takže se těším i máme naplánovanou nějakou rodinnou dovolenou po letech, takže cítím, že je ten správný čas na to, abych si od těch závodů i trochu odpočinul, byť samozřejmě mám, nebo jsem přesvědčený o tom, že v té přípravě budu pokračovat i na té dovolené, že mi to nedá, ale těším se na ten čas s rodinou a pak už se budeme soustředit od začátku srpna na přípravy na Barum Rally, což je každoročně vrchol sezóny a tím, že se tam udělují extra body, tak to bude pravděpodobně rozhodovat i v tom boji o český titul.
1: A Evropu? Plánujete ještě něco?
2: V tuhle chvíli ne, my jsme, jak jsem říkal,
1: jste
2: měli plán
1: ty plány,
2: spíš,
1: ano.
2: Spíš na ty závody, když tak mistrovství světa, než mistrovství Evropy, ale máme to jakoby otevřený s tím, že vlastně česká sezóna končí v září, takže ještě se tam potom otevře pár měsíců prostoru na to realizovat nějaký start v zahraničí, což doufám se stane, ale je to asi trošku podmíněný i tím, aby se nám zadařilo tady na českým šampionátu.
1: Tak budeme držet palce. K řediteli soutěže Janu Šrámku ještě dotazy z oblasti bezpečnosti. Změnily se nějak pravidla nebo zůstává všechno při starém?
3: Všechno zůstává při starém. Když jsme u toho tématu, já teda rovnou bych poprosil diváky, ať dbají pokynů pořadatele, ať myslí na svou bezpečnost. A ačkoliv moc dobře vím, že samozřejmě ten nejlepší výhled je z toho nejnebezpečnějšího místa, tak opravdu všichni dbejme na svoje bezpečí a doufám, že si diváci užijou tu soutěž úplně stejně tak jako jezdci a my pořadatelé.
1: Vy samozřejmě jste se zmínil o tom, že máte e-shop, všechno na stránkách, ale většinou lidé chtějí mít nějakou ještě papírovou podobu. Budete vydávat nějaký katalog? Máte v plánu?
3: Ano, jako poslední roky budeme mít tištěnou podobu programu. Tu bude možné zakoupit tak jako poslední roky na benzínových pumpách plus nějaká další doplňková místa, ať už to jsou nějaké trafiky a podobně, jestli se nepletu.
1: Mm-hmm. S přípravou tratě víme, že poslední roky jsou problémy, protože třeba lidé nechtějí, aby jim to jezdilo kolem baráku, ale přesto Středočeský kraj i Liberecký kraj tuto soutěž podporují. Měli jste nějaké překážky citelné, když jste sestavali letošní ročník?
3: Překážek je tam každý rok hromada. Já musím říct, že
1: nemyslím na trati.
3: je mi to jasný.
1: Těch lidských.
3: Asi, když to vezmeme přímo jako fyzickou překážku, tak asi největší byl právě ten most Vodkovicích, ano, který nám prostě rozdělil tu nejkrásnější rychlostní zkoušku. A jinak vlastně já jsem rád, že těhle těch překážek jsem byl letos ještě
1: ušetřen,
3: právě protože tohle to ještě pořád dělá Petr Pavlát a já se spíš to poznávám, tu agendu. Takže
1: vy teď už připravujete poháry, které se budou rozdávat, leštíte ve skladu, třeba jeden přidáte Filipovi.
3: Třeba možná. Jo, doufám.
1: Kéžby. Tak panové, já vám děkuji. Vám za pořadatelský tým, ať to dobře všechno dopadne. No a vám za jezdce přeju, ať jste všichni v pořádku zpátky v cíli. A někteří i na těch stupních vítězů. Filip Mareš a Jan Šrámek, mými dnešními hosty. Já vám děkuji, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
3: Děkuji za pozvání, naschledanou.
1: Hezký den a pěkné motoristické a sportovní zážitky vám přeji.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Radio.
1: To nejlepší z 80. let.
2: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Němněřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Je tu doba dabová.
5: Na rozdíl od internetu vás poslech digitálního vysílání v DAB Plus nic nestojí.
1: Poslouchejte Signál Rádio také digitálně v DAB Plus. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

nejlepší probuzení do nového dne? To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Mějte to nejlepší z 80. let neustále u sebe a poslouchejte Signál Rádio také z mobilního telefonu. Nainstalujte si naši aplikaci z App Store pro mobily Apple nebo z Google Play pro mobily s Androidem. Poslouchejte tak naše živé vysílání pohodlně kdykoliv a kdekoliv na světě. Díky naší apce budete mít Signál Rádio a to nejlepší z 80. let pořád po ruce. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.